0: vestu luci capitoli, mec, vidi caci et pec li vau formou.
1: Namo drebne bis la tes lunce plane svela, se kvorsku všemu od vieku. Přemoc novu ní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé před vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní bozi bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí týž neblahý osud zánikem. Pramorské stěny, věkovité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou a

0: mij sem sakristán, sem domšik osvonu, mé bydlo ste.
1: Hejsa, poltaj kolegové, máte drouče.
0: Eblepci, hajafance, mluv sucho a česky.

0: Jim utrpeně, jak i vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
1: Pleklo tvůj zakrvaven